Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sfarin radio rira ag leart le díní ag siúla is sél na gaelge fwy nithi ag siúla an sél. Is fwyder tún an asteach ansio ar an air, nu éistach siir ar ein servís éistachta. Sin lón machnav le radio rira.

Bíag sosagat, Corán Kitler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Eist, le Podgrilla Lón Machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní ag súla is sail na gaelge fwy nahe ag súla an sail. Is fwyder tún an asteach an seo air an air, nu eistach sír ar ein servís eistachta. Sin Lón Machnav le radio rira.